0: 我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写我写
1: Oshé Coco. Money is important.
2: Yeah, so.
1: Welcome back. You're still listening to Eagle 7 Sports Radio 103.7 FM. And this is your favorite show, After the Whistle with Ayo Bami